0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. června. Ve své katechezi při generální audienci se Lev XIV. Ohlíží za nedávnou apoštolskou cestou do Španělska.
1: Papež Lev XIV. Přivítal dohodu mezi Íránem a USA a vyjádřil naději na brzké uzavření míru na Ukrajině.
0: Papežská kolej Nepomucénum získala relikvie blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. U příležitosti první liturgické památky těchto blahoslavených mučedníků přinášíme také slova historického vysílání Rádia Vatikán, informující o jejich odsouzení. Příjemný poslech.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Drazí bratři a sestry, dobré ráno, buďte vítáni. Dnes bych vám chtěl nabídnout několik reflexí své apoštolské cesty, kterou jsem podnikl minulý týden po Španělsku, konkrétně v Madridu, Barceloně, opatství Montserrat a na Kanárských ostrovech. Po dlouhé cestě po čtyřech afrických zemích jsem se tentokrát vydal napříč evropskou zemí prastaré a velice bohaté křesťanské tradice. A ukázalo se zcela zřejmě, že i v dnešním Španělsku, které prošlo značnými sociálními a kulturními změnami, byl papež všude přijímán s nadšením a otevřeností k naslouchání. Vzdávám za to díky Bohu a všem obyvatelům Španělska, králi a veřejným představitelům, biskupům a církevním komunitám. Boží lid mě velice potěšil slavnostním projevem své víry a své náklonosti. Já jsem zase mohl ujistit věřící, že jako římský biskup je chci povzbudit k překonávání každé formy rozdělení a rozkolu, k neustálé péči o společenství, o dialog, o jednotu v různosti. Toto je vlastní službou Petrova nástupce a tato služba na apoštolských cestách nabývá specifické podoby, která je pokaždé přizpůsobená situaci církve a společnosti v navštívených zemích.
0: V případě Španělska jsem mohl s radostí vidět, jak lidé všeho věku a postavení očekávali návštěvu papeže. Kamkoliv jsem přišel, našel jsem velké množství lidí, kteří mě vítali velice vřele. Nejde o věc samozřejmou a zaslouží si, abychom se nad ní zamysleli. Taková účast přirozeně vyjadřuje, jak jsem řekl, především víru španělského lidu. Zároveň jsem toho názoru, že je znamením potřeby najít v rozptýlení jednotu na skutečném a pevném základě, přesahujícím ideologie a partikulární zájmy. Je to základ, kterým v posledku může být jedině Kristus a který může do života národů přinést evangelium skrze nezbytné inkulturace. Může tak učinit, neboť poselství evangelia plně odpovídá oběma těmto požadavkům. Hledání pravdy a žízni po spravedlnosti.
1: V Madridu a v Barceloně jsme se setkali ve velkých katedrálách i na nejmodernějších stadionech. Modlili jsme se růženec v opatství na Montserratu. Slavili jsme v bazilice Sagrada Familia, majestátním symbolu, symfonii kamene a světla, který ke každému hovoří o křesťanském tajemství. Toto setkání starého s moderním, katolické tradice se současnou kulturou mi umožnilo pochopit přímo naživo vlastní charakter Evropy, jejího nezměrného bohatství, které je i dnes nepřekonanou skutečností. Jedná se o dědictví, které je třeba pečlivě střežit, abychom je mohli uvést do globálního dneška s jeho epochálními výzvami. Mír, integrální ekologie, rovnoměrný a udržitelný rozvoj, úcta k lidské důstojnosti. Jsou to výzvy, které jasně rozeznal již druhý vatikánský koncil a k nímž se následně vrátil učitelský úřad až po mou nedávnou encykliku Magnifica Humanitas, která se soustředí na uchránění lidské důstojnosti v době umělé inteligence.
0: Během nejrůznějších setkání jsem zachytil touhu slyšet v papežově hlase evangelium naděje pro dnešní lidstvo, těžce zkoušené následky klamné představy o pokroku. Tuto touhu vyjádřenou v mnoha svědectvích, jimž jsem mohl naslouchat, svědectvích velmi dojemných, velmi povzbudivých, jsem rozpoznával také a především ve tvářích maličkých a chudých, se kterými jsem se setkal. Ve tváři dítěte, které mi v jedné farnosti četlo svůj dopis. Ve tvářích několika obětí zneužívání, které stojí o to, aby jim někdo naslouchal. Vězňů, kteří mě očekávali ve věznici. Mladých lidí plných neklidu a plánů. Migrantů v centrech první pomoci na Kanárských ostrovech.
2: Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario.
1: Právě tam, na Kanárských ostrovech, které byly poslední zastávkou naší cesty, se mi naskytl komplexní pohled na celou věc. Ten mi z jedné strany nabídla samotná geografická poloha tohoto souostroví a z druhé strany realita místní církve, která přijímá velké množství nucených migrantů, pocházejících především z Afriky. Víme, že migrační jev je složitý a vyžaduje ucelené a koordinované plány. Tento klíč k pochopení však otevírá odlišnou a širší perspektivu. Pomáhá nám pochopit, jak jsme povoláni k novému čtení evangelia v dnešním světě, k vzájemné výměně darů našich příslušných kultur a zejména plodů, které v nich přináší plodnost Kristova poselství. A jedním z těchto plodů je právě dialog mezi lidmi a mezi národy, setkání v duchu bratrství, které umožňuje vzájemně objevovat a oceňovat hodnoty, jejichž nositelem je ten druhý. Cesta to není snadná, vyžaduje dobrou vůli a boží pomoc, ale je to cesta, která vede k civilizaci lásky.
2: Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada.
0: Drazí bratři a sestry, motem této apoštolské cesty bylo pozvedněte oči. Jsou to Ježíšova slova, jimiž se obrátil ke svým prvním učedníkům, aby je naučil vidět v lidech a v zástupech touhu po životě, po pravdě, po plnosti. Pro mne na prvním místě Pán opakuje tato slova a díky jeho milosti jsem tuto zkušenost udělal i během apoštolské cesty. Chtěl bych se dnes s vámi o toto pozvání podělit. Pozvedněme oči, učme se od Ježíše dívat se na bližního, na lidi, na svět. Božíma očima. To znamená s láskou, úctou a soucitem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, kdo se modlili za šťastný průběh této apoštolské cesty, zvláště pak kontemplativním měškám, kterých je ve Španělsku díky Bohu velký počet. Modlete se nadále, aby na přímluvu Panny Marie mohlo zrno, které jsem zasel, přinést bohatou úrodu. Děkuji.
2: Grazie.
1: Svatý otec vyjádřil naději, že dohoda, kterou mají Spojené státy a Írán podepsat v pátek 19. června ve švýcarském Lucernu, přinese stabilizaci situace na Blízkém východě. Doufám, že tato dohoda přispěje k posílení vzájemné důvěry, bezpečnosti a stability na Blízkém východě a podpoří dialog a spolupráci mezi národy.
0: Papež pak obrátil pozornost Ukrajině, kde masivní útok z neděle na pondělí nejen rozséval další smrt a bolest, ale zasáhl také jeden z národních symbolů Ukrajiny, kyjevský chrám zesnutí Bohorodičky v klášterním komplexu Kyjevsko-Pečerská lávra. Bolestivé zprávy naopak přicházejí z války na Ukrajině, která se stále rozšiřuje. Mnoho nevinných obětí, zabití záchranáři, kostely a památky kulturního dědictví zničené plameny. Jsem na blízku všem, kdo oplakávají své blízké, zraněným a těm, kdo uprostřed násilí i nadále odvážně slouží životu. Vyzývám všechny, aby se modlili za to, aby tato válka skončila. Prosme Pána, aby otevřel cesty dialogu, uhasil nenávist a umožnil spravedlivý a trvalý mír.
2: Una pace giusta e duratura.
0: Papežská kolej Nepomucénům získala relikvie blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Na dnešek připadá jejich první liturgická památka a tedy také vhodné datum k jejich slavnostnímu uložení v tamní kapli.
3: Já jsem moc vděčný, že můžeme tyto ostatky mít i tady v Nepomucenu. Účastnil jsem se spolu s ostatními beatifikace v Brně a vlastně už před časem jsem se domluvil, že bych rád měl tyto ostatky tady u nás v semináři, protože jsem si říkal, kde jinde mít ostatky těchto blahoslavených kněží, diecézních kněží, než právě v semináři, v místě, kde se připravují bohoslovci na kněžství a kde právě před sebou nebo blízko sebe můžou mít tyto vzory a vlastně využívat i jejich přímluvu.
0: Říká rektor Nepomucenské koleje otec Tomáš Koumal. Psal se rok 1951. Naše země stála na prahu těžkých let pro následování a útlaku a bylo zřejmé, že činnost církve hluboce překáží komunistickému režimu v prosazování jeho ideologií. Babický případ, kterému padli za oběť také oba nedávno blahořečení kněží Jan Bula a Václav Drbola, měl nepochybně církev a věřící zastrašit. Jedním slovem byl to akt teroru. Ve chvíli, kdy k procesům došlo, však nebyla situace přehledná. Svoboda tisku dávno neexistovala. Vatikánský rozhlas byl jedním z mála hlasů svobodného světa, které bylo možné v češtině zachytit. Vzhledem k první liturgické památce obou mučedníků chceme připomenout slova, jakými tehdejší vedoucí české redakce, otec Václav Ferst nebo někdo z jeho spolupracovníků, popsali tuto temnou kapitolu našich dějin. Pod titulem Poznámky k nedávnému jihlavskému procesu odvysílal vatikánský rozhlas 16. července 1951 tato slova. Podle zpráv československého rozhlasu byl v Jihlavě v sobotu 14. července vynesen hrozný rozsudek. 7 osob bylo odsouzeno k smrti a 7 dalších k vězení na dlouhá léta. Mezi odsouzenými jsou 2 kněží, faráři z Babic a Velkého újezda u Moravských Budějovic a někteří rolníci, katoličtí pracovníci, kteří se velmi zasloužili za německé okupace o vlast. Právě nás navštívil věrohodný muž, jenž zná tamnější kraj a podal ke krutému rozsudku několik poznámek, jež zde uvádíme. Není nám znám pravý důvod hrdelního trestu nad kněžími a katolickými laiky. Z oficiálních zpráv se to asi nedozvíme. Sotva šlo o důvody rázu politického, neboť kněží jsou od jakékoliv politické činnosti zrazováni svou řádnou duchovní vrchností i rozhlasem vatikánským. Zakazuje jim to jejich víra a konečně také rozum. Byli-li odsouzeni v souvislosti s obhajobou přirozených práv a nezadatelných práv lidské osobnosti, pak jsou pravými mučedníky, neboť přirozený zákon je zákon boží a každý je povinen jej hájet a respektovat. Hrozný je tento ortel vůči duchovním pastýřům a otcům rodin v době, kdy se hlásají a podpisují mírová hesla. Krvavý teror vrhá divné světlo na úřední pacifismus. V dalším komentáři páter Ferst dodává, že byly ihned obětovány mše svaté za oběti teroru a srovnává tento čin s nacismem. Posupné ticho a ponurý smutek zalehly jistě celý kraj, jinak pokojného obyvatelstva, mezi nímž nyní slídí agenti policie po nových obětech. Jest to již mnoho.
4: Jen si to představ, že by nám
0: hlásil vatikánský rozhlas 16. července roku 1951. Smutná a přesná diagnóza otce Ferta inspirovala písničkáře Pavla Helana v textu písně věnované hrdinskému svědectví Jana Buly a Václava Drboly. S laskavým svolením autora tedy nyní její tóny znějí ve vysílání Rádia Vatikán.

0: Jihlavský chrám.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jesus Christus.
0: Ani přítomnost, ani budoucnost, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, ani žádné jiné stvoření nás nemůže odloučit od Boha.